Dozněla symfonie číslo 6 A-dur Antona Brucknera, hrál londýnský symfonický orchestr, řídil Sir Simon Rattle. A jako jistou přestávku od velkých symfonických ploch Antona Brucknera si teď poslechneme duchovní moteto. Bude to skladba Tota Pulchra v podání Českého filharmonického sboru Brno pod vedením Petra Fialy.

Dozněla skladba Tota Pulchra Antona Brucknera, zpíval Český filharmonický sbor Brno pod vedením Petra Fialy. A nás se čeká nejrozlehlejší katedrála Antona Brucknera, jeho nejrozměrnější symfonie, symfonie číslo 8, a to ještě ve specifickém provedení. Jeden z velkých dirigentů, specialistů na Antona Brucknera byl Sergiu Celibidache, nebo Celibidache. Je to pozoruhodný dirigent rumunského původu, který ovšem studoval v Berlíně a po válce stál chvíli v čele berlínských filharmoniků. S nimi se ovšem trochu ve zlém rozešel, protože orchestr si potom místo něj v roce 54 zvolil Herberta von Karajana. Nicméně Celibidache dál zůstal v Německu a byl proslulý svými vysokými nároky na čas zkoušek. Zkoušel dvakrát delší dobu, než obvykle tehdy orchestry zkoušely, a není divu, že zakotvil u rozhlasového orchestru ve Stuttgartu, který mu právě toto nadstandardní množství zkoušek dovoloval. Stal se velkým specialistou na Antona Brucknera a jeho díla prováděl celý život. Zajímavé ovšem je, že v závěru svého života natočil Brucknera kompletně, a to s Mnichovskou filharmonií, a navíc tak, že jeho tempa jsou rekordně pomalá. Byl to už starý Celibidache, který byl velkým vyznavačem zenového buddhismu a jakéhosi kontemplativního přístupu k hudbě, a jeho nahrávky Brucknerových symfonií se vyznačují tím, že jsou často o 5 až 10 minut delší než obvyklá provedení. My si teď tedy poslechneme nejdelší Brucknerovu symfonii, možná v nejdelším možném provedení. Je to nicméně slavnostní a velmi meditativní hudba. Tak tedy živý koncert Mnichovské filharmonie pod taktovkou Sergiu Celibidacha a Brucknerova symfonie číslo 8, která má 4 věty. V Celibidacheho provedení, které je mimochodem z nahrávky z živého koncertu, trvá asi 1 hodinu a 40 minut.

0: Obrovský potlesk po skončení symfonie číslo 8 Antona Brucknera v živém provedení Mnichovskou filharmonii pod taktovkou velkého brucknerovského specialisty Sergiu Celibidaka. Skončil první blok věnovaný Antonu Brucknerovi. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur teď začíná čtyřhodinový vysílací projekt, který nazýváme Od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, a který je věnován historicky poučené interpretaci staré a starší hudby. Poslouchejme teď na začátku, a vaším průvodcem je Petr Weber, koncert pro hoboj, smyčce a baso continuo od Alessandra Marcella. Uslyšíme barokní hoboj, nástroj, který se vyráběl ze zimostrázového dřeva většinou, nástroj, který se vyvinul ve Francii v druhé polovině 17. století z dřívějšího šalmaje. Na barokní hoboj nám hraje Clare Shanks a dále hraje Academy of Ancient Music, kterou založil v roce 1973 a teď ji také vede Christopher Hagwood.

Poslouchali jsme nahrávku Christophera Hagwooda v letech 1973 až 2006 uměleckého vedoucího souboru Academy of Ancient Music. Solistou byl Claire Shanks a poslouchali jsme koncert pro barokní hoboj, smyčce a basso continuo od Alessandra Marcella. Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. To je úvod textu a tedy také název moteta pro soprán, smyčce a basso continuo, které napsal Antonio Vivaldi a které teď uslyšíme v podání Emmy Kirkby. Hraje opět Academy of Ancient Music s Christopherem Hagwoodem.

To byla, vážení posluchači, sopranistka Emma Kirkby, proslulá specialistka na starou hudbu, mimochodem manželka dalšího specialisty Andrew Perrotta. Slyšeli jsme ji ve skladbě Antonia Vivaldiho v motetu pro soprán, smyčce a basso continuo s názvem Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hagwood. A čeká nás ještě jedna nahrávka Academy of Ancient Music a Christophera Hagwooda, nahrávka z 80. let 20. století, na které je zachycen koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Solistou na sopraninovou zobcovou flétnu je Michael Copley, specialista na historické nástroje, včetně okariny.

Na stanici D-dur nám Michael Copley na sopraninovou zobcovou flétnu zahrál koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Doprovázeli ho Christopher Hagwood se svým souborem Academy of Ancient Music. A ještě jednou dnes Christopher Hagwood se svým souborem historických nástrojů, který vedl v letech 1973 až 2006 z Academy of Ancient Music. Tentokrát ne ovšem v barokní hudbě, ale poněkud výjimečněji v hudbě klasicismu. Bude to Beethovenova 5. symfonie, osudová, dílo z roku 1808, které při premiéře dirigoval sám autor.

Na stanici D-dur patřila uplynulá půl hodina a několik minut k tomu Beethovenově osudové symfonii. Poslouchali jsme ji tak, jak je v rámci našeho vysílacího projektu od Claudia Ludwigovi obvyklé, v historicky poučené interpretaci, tentokrát v nahrávce Christophera Hagwooda a jeho jindy barokního orchestru Academy of Ancient Music. A máme před sebou duchovní hudbu. Alessandro Scarlatti, Missa ad usum capellae pontificae, tedy skladba určená pro papežskou kapli. Je to hudba barokní, ale výjimečně určená jen pro nedoprovázené hlasy a kapela. Scarlatti byl mistrem italské opery, ale tady ukázal i znalost stylu staršího církevního hudebního repertoáru. Uslyšíme nahrávku Michela Corboze, švýcarského dirigenta, a jeho souboru Ensemble Vocal de Lausanne, který založil v roce 1961 a právě s ním tuto skladbu proslavil.

Vážení a milí, dozněla barokní hudba, mše Alessandra Scarlattiho, ale mše napsaná v poněkud starším, tedy téměř renesančním stylu, tedy nedoprovázená nástroji. Byla to nahrávka Ensemble Vocal de Lausanne, který založil a dlouhé roky vedl Michel Corbos. Jeho život se uzavřel v roce 2021. A představujeme další soubor dobových nástrojů, interpretující hudbu historicky poučeným způsobem, soubor Il Pomodoro. Je to italský soubor, který nese název podle jedné opery Antonia Čestyho. Řídit ho teď bude Maxim Emeliančev, jeho šéf od roku 2016, a uslyšíme v jejich podání nikoli barokní, ale klasicistní hudbu Symfonii A-dur číslo 29 Wolfganga Amadea Mozarta.

Uplynulá půl hodina patřila na stanici D-dur italskému souboru historických nástrojů Il Pomodoro, který řídil Maxim Emeliančev, a v jejich podání jsme poslouchali Mozartovu symfonii číslo 29 A-dur. Heinrich Schütz je, vážení posluchači, z dnešního pohledu jednou z nejdůležitějších osobností německé protestantské hudby 17. století. Uslyšíme jeho madrigál pro smíšený sbor a varhany s textem Ach Herr du Schöpfer, o pane stvořiteli všech věcí. Je to původně vánoční text. Skladbu uslyšíme v patrně její nejznámější nahrávce. Pořídil ji John Eliot Gardiner s Monteverdi Choir a s varhaníkem Ianem Watsonem.

Dozněla, vážení přátelé, nedlouhá skladba Heinricha Schütze, jeho madrigal Ach, Herr, du Schöpfer, o pane stvořiteli všech věcí. Zpíval sbor Monteverdi Choir, řídil jeho zakladatel John Eliot Gardiner. Teď si představme něco z diskografie souboru Europa Galante, který založil v roce 1990 houslista Fabio Biondi. Nebylo mu tehdy ještě ani 30. Uslyšíme v jejich podání Concerto Grosso číslo 5 d-moll Alessandra Scarlattiho.

Soubor dobových nástrojů Europa Galante, který jsme teď poslouchali, bývá častým hostem na Scarlattiho festivalu v Palermu a podílí se tam na uvádění jak jeho oper, tak duchovních skladeb. Od Scarlattiho jsme slyšeli Concerto Grosso D. Moll. A vracíme se k hudbě duchovní Missa Sancti Hieronymi. Je to dílo Michaela Haydna, mladšího bratra slavnějšího Josefa Haydna, skladatele působícího v Salzburku. Uslyšíme nahrávku, na které se podíleli Maja Persson, Katja Dragojevič, Fredrik Stritt, Lars Johansson a komorní sbor St. Jacob's Chamber Choir a s nimi několik hráčů na žesťové nástroje a ensemble Philidor. Také dechový soubor, který už není aktivní a který nesl jméno podle jedné barokní hudební dynastie. Celé provedení řídí Gary Graden.

Posloucháte stanici D-dur, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu a v těchto hodinách pro vás vysílá nahrávky historicky poučené interpretace staré hudby. Dozněla Missa Sancti Hieronymi Michaela Haydna, toho salzburského skladatele, nahrávka, kterou pořídil ensemble Philidor a solisté. Mše je zajímavá tím, že je napsaná pro čtyři solisty, čtyřhlasý sbor a pouze dechové nástroje a varhany. Provedení řídil Gary Graden a solisty byli Maja Persson, Katja Dragojevič, Frederik Stritt a Lars Johansson a tím hlavním byl sbor St. Jacob's Chamber Choir. Pokud, vážení a milí, napsal někdo víc skladeb než Johann Sebastian Bach, tak to byl jeho současník Georg Philipp Telemann, jejich několik tisíc. Poslouchejme jednu kratší z nich, fantazii H-moll, a to v úpravě pro flétnu a basso continuo. Na flétnu, na barokní flétnu samozřejmě, hraje Marion Troipel-Frank, na viol gamba Viktor Teplman a na čembalo Ilhe Aizinger-Kim.

To byli Marion Troiple-Frank na barokní flétnu, Viktor Teplman na violu da gamba a Ilhé Einsiedlerkim na čembalo, a sice ve fantazii H-moll Georga Filipa Telemana.

A vraťme se v našem vysílání dnes ještě jednou k Johnu Eliotu Gardinerovi, který byl a je skutečným guru ve staré hudbě. A uslyšíme v jeho podání Requiem d-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Je to studiová londýnská nahrávka z roku 1986. Mimochodem existuje také videonahrávka živá z roku 1991 z Barcelony. Na té studiové zpívají Barbara Bonny, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz a Willard White, s nimi Monteverdi Choir a orchestrem dobových nástrojů je, jak jinak u Johna Eliota Gardinera, English Baroque Soloists.

hudbu pro vás v projektu od Klaudia k Ludvigovi, projektu historicky poučené interpretace staré hudby, vybíral do této chvíle Petr Weber, který byl i vaším průvodcem, a zatím poslední kompozicí bylo Mozartovo Requiem. Byla to studiová nahrávka Johna Eliota Gardinera z roku 1986, na které se vedle orchestru English Baroque Soloists a vedle Gardinerova sboru Monteverdi Choir podíleli pěvci Barbara Bonny, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz a Willard White. Příjemný další poslech našeho vysílání.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit Antonu Brucknerovi, skladateli, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve stejném roce jako Bedřich Smetana a má tudíž stejné výročí narození. Bruckner je znám jako autor 9 symfonií, ve skutečnosti jich složil ještě o několik víc, když započítáme ty rané, ale málo se ví, že to je také autor duchovní hudby pro hlasy a orchestr, zkomponoval 3 mše a také řadu menších duchovních skladeb. A právě u těchto duchovních skladeb dnes začneme a poslechneme si nejprve jeho mši číslo 2 pro smíšený sbor a dechové nástroje e-moll. Skladba je z roku 1866. Hrát budou vídeňští filharmonikové, zpívá sbor Vídeňské státní opery a diriguje Zubin Mechta.

Dozněla mše číslo 2 pro smíšený sbor a dechové nástroje e-mol Antona Brucknera. Zpíval sbor Vídeňské státní opery, hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Zuby na mechty. A my se teď vrátíme k symfonickému odkazu Antona Brucknera a poslechneme si jeho velmi slavnou symfonii číslo 4, která má podtitul Romantická a má také velmi známou třetí větu pro dechové nástroje. Je známá věc, že Bruckner se prosazoval jako autor poměrně pomalu a platí to také o jeho nahrávkách. První soubornou nahrávku Brucknerových symfonií natočil v 60. letech dirigent Bernard Haitink, bylo to v Holandsku, s královským orchestrem Concertgebouw Amsterdam a právě z tohoto kompletu si teď poslechneme nahrávku Brucknerovy čtvrté symfonie. Diriguje Bernard Haitink.

Dozněla symfonie číslo 4, zvaná Romantická Antona Brucknera. Hrál Královský orchestr Koncerthebouw Amsterdam, řídil Bernard Haitink. A my si teď poslechneme další ze mší Antona Brucknera. Bude to tentokrát mše číslo 1, která je mnohem rozsáhlejší než ta druhá a je pro sóla, sbor a orchestr v tónině D-moll. Zpívat budou tito čtyři sólisté: Edith Matis, soprán, Marga Schimmel alt, Věslav Ochman tenor a Karl Ritterbusch bas. A zpívat bude také sbor Bavorského rozhlasu, hraje symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, diriguje Eugen Jochum.

Dozněla mše číslo 1 D-moll Antona Brucknera, skladba pro sóla, sbor a orchestr, zpívali Edith Matiss, Marga Schimmel, Věslav Ochman, Karl Ritterbusch a také sbor Bavorského rozhlasu, hrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Eugena Jochuma. A před námi je ještě jedna poslední Brucknerova symfonie, symfonie číslo 9 D-moll. Je zajímavé, že tato skladba je nedokončená, má jenom 3 věty a autor původně uvažoval o tom, že za ní bude provádět také své tédeum, což nás ještě čeká, ale zajímavá okolnost je ještě jedna. Je velmi málo českých nahrávek hudby Antona Brucknera. Jako kdyby se u nás Bruckner nezabydlel zdaleka tolik jako jeho mladší současník Gustav Mahler a jeho rozměrné symfonie, ty se u nás hrají mnohem častěji a jsou mnohem oblíbenější. Bruckner se hraje méně, nicméně několik vzácných nahrávek přece jenom existuje. Měl bych zmínit především osobnost slovinského dirigenta Lovro von Matačiče, který hostoval u České filharmonie v 60. i 80. letech a natočil postupně 5., 7. a 9. symfonii. Uslyšíme tedy vzácný snímek symfonie číslo 9 z roku 1980 a je to jeden z pozdních snímků velkého dirigenta Lovro von Matačiče. Hraje Česká filharmonie Brucknerova symfonie číslo 9 D-moll.

Dozněla symfonie číslo 9 D-moll Antona Brucknera, živá nahrávka České filharmonie z roku 1980, kterou tehdy dirigoval Lovro von Matačič. Poslední symfonie Antona Brucknera, ta devátá, zůstala nedokončená. Bruckner si nebyl jistý tím, jak symfonii dokončit, a nakonec toto slavnostní adagio je postačujícím vrcholem jeho symfonické tvorby. Nicméně v jisté fázi uvažoval také o tom, že by se součástí provedení mohlo stát jeho Tedeum, které komponoval v letech 1881 až 1884, a my se o to možná trochu pokusíme. Na závěr našeho setkání s Antonem Brucknerem tedy zazní jeho Tedeum. Je to symbolická skladba, protože celé Brucknerovo dílo je tak trochu oslavou jeho víry v Boha. Jeho závěrečná devátá symfonie je dokonce přímo věnována milému Pánu Bohu, a stejně tak Te Deum Laudamus, což znamená Tebe Bože chválíme. Uslyšíme provedení Daniela Barenboima s Chicagským symfonickým orchestrem a solisty Jesse Norman, Yvonne Minton, Davidem Randallem a Samuelem Raimim. Zpívat bude také Chicagský symfonický sbor. Anton Bruckner, Te Deum, diriguje Daniel Barenboim.

0: Doznělo velkolepé Tédeum Antona Brucknera pro sóla, sbor a orchestr, zpívali Jesse Norman, Yvonne Minton, David Rendall a Samuel Raimi. Zpíval také Chicagský symfonický sbor, hrál Chicagský symfonický orchestr, provedení řídil Daniel Barenboim. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hudbu pro vás teď na stanici D-dur, vážení posluchači, vybírá Petr Weber. Společně se můžeme těšit na skladatele, jako byli Puccini, Gade, Beethoven, Mozart, Martinů, Max Bruch, Francis Poulenc a v tomto okamžiku Georg Philipp Telemann. Bude to jeho symfonie à la François, symfonie H-moll pro flétnu a basso continuo v podání Marion Troipel-Frank, která hraje na barokní flétnu, Viktora Töpelmana, hrajícího na violu da gamba, a Ilhe Einzinger-Kim, který hraje na čembalo.

Poslouchali jsme trojici barokních nástrojů, flétnu, violu da gamba a čembalo. Hráli na ně Marion Troipel-Frank, Viktor Teplman a Ilhe Aizinger-Kim a v jejich podání zněla symfonie H-moll La Françoise Georga Filipa Telemana. Vybíráme teď pro vás Stabat Mater Francise Poulenca. Jako člen pařížské šestky byl meziválečným avantgardistou, ale později se jeho hudba prohloubila a zjihla. A právě taková je Stabat Mater pro soprán, smíšený sbor a orchestr. Stabat Mater, tedy velikonoční text o Matce Boží pod křížem. Solistkou je Regine Crespin, dále zpívá chor René Duclos a hraje orchestr de la Société de Concert de Conservatoire, řídí Georges Prêtre.

solistkou skladby, která právě dozněla, vážení a milí, byla sopranistka Regine Crespin. Poslouchali jsme Stabat Mater Francise Poulenca. Spolúčinkoval sbor René Duclose a hrál Orchestre de la Société de Concert du Conservatoire pod taktovkou Georges Prêtre.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Německý romantik Max Bruch napsal několik houslových koncertů a pro housle a orchestr napsal i známou skotskou fantazii. Poslouchejme ji v podání Davida Oistracha a státního akademického symfonického orchestru Sovětského svazu, který řídí Gennadij Rozděsvinský.

interprety skotské fantazie opusu 46 německého romantika Maxe Brucha byli David Oistrach, státní akademický symfonický orchestr Sovětského svazu a dirigent Gennadij Rozděstvenský. A teď nahlédněme do skladatelského odkazu Giacomo Pucciniho, ale trochu jinak než obvykle. Nebudeme poslouchat árii z nějakého opery, ale tři menuety pro smyčcový orchestr. Každý z nich nese nějaké jméno, je to snad věnování. První jméno je Vittoria Augusta di Borbone, Principessa di Capua. Druhý menuet má jméno profesora Augusta Michelangeliho. A třetí nese jméno maestra Karla Carignaniho. Pucciniho menuety hraje Symphonia of London, řídí John Wilson.

Orchestr Symphonia of London, řízený Johnem Wilsonem, nám zahrál tři menuety, které napsal Giacomo Puccini.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Carlo Gesualdo da Venosa byl poměrně originální autor doby renesance, jehož madrigaly vynikají odvážnými disonancemi, na jeho dobu opravdu neobvyklými. Poslouchejme jeden z madrigalů z knihy Libro Quinto z roku 1611, madrigal Qual fora dona. Zpívá soubor La Veneciana.

to byl, vážení a milí, madrigal Qualfora Donna z roku 1611, který napsal Carlo Gesualdo da Venosa a který nám zaspíval soubor La Veneziana. Sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violončela v tónině S-dur, který teď u nás na stanici D-dur bude znít, napsal dánský romantik Niels Wilhelm Gade. Hraje nám ansámbl Midwest.

0: Ansámbl Midwest nám zahrál smyčcový sextet Nilse Wilhelma Gadeho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ve vysílání stanice D-dur, pro které teď v těchto hodinách vybírá hudbu Petr Weber, nás čeká čtvrtý z pěti klavírních koncertů Ludwiga van Beethovena. Je napsán v tónině G-dur a nese opusové číslo 58. Hraje pianista Pierre-Laurent Aimard a Nikolaus Harnoncourt řídí Chamber Orchestra of Europe.

Uplynulo 35 minut vysílání stanice D-dur a v nich zněla hudba Ludwiga van Beethovena na jeho 4. klavírní koncert. Dirigoval Nicolas Arnoncourt, hrál Chamber Orchestra of Europe a solistou byl Pierre-Laurent Aimard. A čeká nás hudba dalšího vídeňského klasika Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho serenáda B-dur, jaký natočil mnichovský rozhlasový orchestr řízený Reinhardem Goeblem.

Na stanici D-dur řídil Reinhard Goebel mnichovský rozhlasový orchestr, a sice v Mozartově serenádě B-dur.

Cantate Domino, zpívejte Hospodinu. Tento latinský název má skladba pro 6 hlasů, kterou napsal anglický skladatel 16. století Christopher Tye. Jde o text žalmu 149. Zpívá soubor Cinquecento.

0: Na stanici D-dur jsme poslouchali nahrávku souboru Cinquecento. Byl to žalm 149, kantáte Domino, tedy zpívejte Hospodinu, skladba ze 16. století, kterou napsal Angličan Christopher Tye.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Po emigraci do Spojených států, tedy po dramatickém útěku z Francie okupované Německem, se Bohuslav Martinů, jehož hudba nás teď čeká, tehdy už padesátník, odhodlal ke komponování symfonií. V letech 1942 až 1946 jich následovalo 5 po sobě, každý rok jedna. Jsou to mistrovská díla neoimpresionistické barevnosti, moderní fantazijnosti a závažné obsažnosti. Čtvrtá ze symfonií vznikla v roce 1945 a především v závěru odráží pozitivní a optimistickou úlevu související s koncem války. Čtvrtou symfonii Bohuslava Martinů uslyšíme v nahrávce bamberských symfoniků a jejich českého šéfdirigenta Jakuba Hruši.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Tu teď pro vás v uplynulých hodinách vybíral Petr Weber. Dozněla čtvrtá symfonie Bohuslava Martinů, dílo z roku 1945, a to v nahrávce Jakuba Hruši a Bamberských symfoniků.

0: Herzlich willkommen zu den Bayreuther Festspielen 2026.
1: Takto přivítala posluchače stanice ARD a dalších stanic v rámci sítě Evropské vysílací unie moderátorka z Bayreuthského festivalu roku 2026, přesně 26. července tohoto roku. Premiéru zde měla opera Rienzi, byla to premiéra dvojitá, nejenom nová inscenace, ale také první uvedení Rienziho rané opery v Bayreuthu. Připomeňme, že Rienzi měl premiéru v Drážďanech 20. října roku 1842 pod Wagnerovou taktovkou a byl to jeho první velký fenomenální úspěch. Titulní roli tehdy stvárnil tenorista českého původu Josef Ticháček. Ale my se dnes dostaneme ještě předtím, než si pustíme celou operu, právě k ohlasům a k tomu, jak tato opera zapůsobila. Oslovil jsem jednoho stálého návštěvníka bayreuthských slavnostních her a tím je šéfdirigent opery Národního divadla a také stálý hostující dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Robert Jindra. Právě on popisuje uvedení Rienziho v Bayreuthu takto.
2: Tohle dílo sám Wagner nezařadil do toho kvázi svého kánonu bayreuthského, protože jde ještě o dílo z toho raného období, kdy vlastně on hledal tu svoji cestu. Já musím říct, že mě ta opera ale zaujala už před lety, už za studentských let vlastně, protože i když samozřejmě ten vliv té velké francouzské opery je tam úplně patrný a evidentní, tak sem tam vykukuje opravdu ten pozdní Wagner. Samozřejmě jde ještě o číslovou operu, v podstatě není to takový ten jednolitý tok hudby, který známe u toho pozdního Wagnera, ale pořád to dílo nějakým způsobem je revoluční, a to i z politického hlediska. Ten příběh je o člověku, který se vyšplhá pomocí vlastně vůle lidu na vrchol moci a pak ten lid ho sám svrhne. Možná i z tohohle důvodu to bylo oblíbené dílo Adolfa Hitlera, ale oni tu operu i z toho politického hlediska vlastně neradi uvádějí na těch scénách, protože samozřejmě tyto témata jsou pak velmi živá a dodnes provokativní v německém prostředí. Já jsem byl vlastně napnutý, jak toto dílo, které vlastně se vyznačuje především takovou hřmotností těch žestových nástrojů, někdy s úsměvem na líci říkám, to je vlastně takový Nabucco, protože jsou tam opravdu takový ty válečný motivy, které opravdu znějí, jak já říkám, jak armádní hudba. A byl jsem hrozně napnutý, protože já do Bayreuthu jezdím pravidelně od roku 95. Co udělá vlastně ta akustika této festivalové haly právě s tímto dílem. A myslím, že ta očekávání nebyla jen z mé strany, že vlastně hodně kolegů i přátel, kteří se zajímají o Wagnerovu tvorbu a bayreuthský festival, tam jeli ze zvědavosti. Budilo to velké rozpaky, jestli to dílo opravdu má právo zaznít v Bayreuthu, jestli je to vlastně správná volba, když sám Wagner to nepovažoval za dílo, které by se mělo už uvádět. Vlastně i šéfka bayreuthských festivalových her Katrin Wagner podle mě si s tím užila své, ale musím říct, že ten výsledek byl pro mě velkým milým překvapením, protože ta akustika té haly je specifická v tom, že ten orchestr je vlastně schovaný, je neviditelný, ale ten efekt je samozřejmě hlavně o tom, že orchestr je tam postavený vlastně sestupně. To znamená, že smyčcové nástroje hrají v tom otevřenějším prostoru, kdežto dechové nástroje jsou rozprostřeny a žestové dole. Takže zní velmi filtrovaně a ten zvuk je velmi specifický, že vlastně i u těch pozdních děl slyšíte ve smyčcových sekcích momenty, které jsou normálně na jevišti jiných divadel takřka neslyšitelné, protože ty žestové nástroje to zkrátka přebíjí. A ta měkost toho zvuku, která se ozývá v té festivalové hale, tomu Rienzimu vlastně přinesla něco víc takového, řekněme, romantičtějšího a vlastně to trochu odfiltrovalo takovou tu lacinost té hudby a byly slyšet i opravdu v těch smyčcových nástrojích momenty, které mě mile překvapily a vlastně jsem si říkal, jestli naopak tohle dílo by nemělo se hrát pouze v Bayreuthu, protože z mého pohledu, já jsem slyšel Rienziho mnohokrát na jevišti jiných divadel. Ano, řekl jsem, je to určitý vývoj, Wagner také nespadl z nebe, hledal cestu, je tam jasně patrná nějaká velká ambice po nějaké velkoleposti, ale zásadně s příklonem k té formě francouzské velké opery. Ale najednou v tom Bayreuthu ta měkost připomínala víc toho pozdějšího Wagnera. Takže pro mě to bylo vlastně velké překvapení právě z toho hudebního hlediska, jak dobře tam ten Rienzi zní a nebyl jsem jediný, kdo s tímto vlastně odcházel. Stále se otvírají otázky, otázky, ano, dobře, tak to proběhlo, je to zajímavost, jestli by to dílo mělo být provozováno i nadále. Ten Rienzi do toho Bayreuthu opravdu patří a navíc ta inscenace měla obrovský úspěch, až nečekaný. Spousta diváků i odborné veřejnosti vlastně byla připravena na jakýsi bonbonek, který má proběhnout, ale od toho Rienziho si asi nikdo moc nesliboval, ale musím říct, že ten efekt a to provedení scénické bylo natolik aktuální, až člověku mrazilo. Momenty připomínaly současnost, bylo to drtivě mrazivé, navíc to perfektně fungovalo s tím textem a i to jevištní stvárnění, tak čistě jako scénograficky, působilo opravdu monumentálně, ale zároveň velmi syrově a drsně. A málo kdy, a to opravdu říkám, jezdím do Bayreuthu už desetiletí, tak jsem nikdy nezažil tak frenetický aplaus pro režijní tým, protože Bayreuth je známý taky svými provokativními inscenacemi i novátorskými a tato inscenace sklidila jednohlasný a velkolepý úspěch, který jsem tam léta nezažil.
1: A co pěvecké obsazení?
2: Tak ona ta opera je věhlasná i díky tomu, že se takřka ta hlavní role nedá zpívat. Protože Rienzi je napsaný, on vlastně sám Wagner ho v nějakém dopise pojmenoval ten můj křikloun. A ono to tak trošku je, protože ten Rienzi v podstatě od příchodu na jeviště už z něj takřka po celý čas neodejde. A ta opera, ta durata té opery je vlastně srovnatelná s dílkou opery, jako je Lohengrin nebo Tristan. Je to prostě velký kus hudby a je to už ale ten wagnerovský Helden tenor. Je to v takové té přechodové, nepříjemné poloze, ale s příklonem právě k té francouzské velké opeře, kde ty tenoři opravdu měli i vysokou polohu. Je tam velmi těžké najít ty plochy, kde můžete ten hlas nějakým způsobem nechat odpočinout nebo diferencovat tu dynamiku. A pak v samém závěru té opery vlastně potom všem, teď použiju v úvozovkách slovu, řevu, který musí opravdu ten tenor nějakým způsobem ovládnout to jeviště a ten zvuk masivní od toho orchestru, tak přijde ta něžná modlitba, kterou by ten tenor měl zvládnout v podstatě s takovým nějakým meca voce. A musím říct, že Andreas Schager v současné době je jedním z těch, který to zvládnou, což je obdivuhodné. Já si pamatuju ve Vídeňské státní opeře, to už je mnoho let naspátek, když Rienzi zpíval Siegfried Jeruzalem, který měl opravdu naspíváno od Wagnera, opravdu od Siegfriedu přes Parsifaly všechny, tak se s tím dost trápil. I jsem se bál, co přijde, protože už byl opravdu na pokraji sil. A Andreas Schager je tenor, který jeho kariéru staví hlavně na Wagnerovi a na Strausovi, je ta zkušenost ohromně slyšet, ale musím říct, že měl i pár momentů, kdy jsem si říkal, jejda, je to fakt asi tak, že se to tak dá zpívat, ale jak říkám, nakonec on opravdu tak brilantně pak zvládl tu árii, tu modlitbu, že jsem si říkal, to zvládne opravdu jen člověk, který umí zpívat, protože takhle skonsolidovat potom všem ten hlas, takže je to obdivuhodný výkon, který vlastně sklidil obrovský ohlas. No a ty dvě ženské role, tam je jedna kalhotková role, což je taková rarita u Wagnera samozřejmě, to je ten Adriano, to zpívala Jennifer Holloway, která opravdu v poslední době zpívá na těch nejprestižnějších místech. V této roli ona doslova zazářila. Ona je takový ten kvázi Zwischenfach, že ten Adriano je psaný pro mezzosoprán sice, ale ta poloha je natolik vysoká, vypjatá, že ne každý mezzosoprán se touto cestou chce vydat. A musím říct, že ona to zvládla s naprostou bravourou a nadhledem. A musím říct, že jsem byl naprosto upřímně nadšený. A pak ta role té sestry Rienziho, ta Irene, ono je to vlastně ve velmi vysoké a skoro až koloraturní poloze, ale potom ten Wagner opravdu v těch dramatických místech s ní neustále posouvá do té střední polohy, takže musíte mít velmi znělou a razantní střední polohu, ale zároveň nějakým způsobem rozložit ty síly potom na ty koloratury, které se tam objevují v tom závěrečném aktu. Je to jeden z dalších výkonů, kde paní Scherer doslova strhla publikum. Takže musím říct, že vlastně ta inscenace měla ze všech stránek, z každého pohledu velký úspěch. Tam nezaznělo jediné zabučení v tom sále, ale jak říkám, nezažil jsem to už dlouhá léta.
1: A ještě, když se na závěr vrátím k té inscenaci, jestli se dá zmínit nějaký ten mrazivý moment, to, jak ta inscenace vlastně vypadala, nakolik byla aktuální, na jakou stranu a tak dále.
2: Ono těch momentů, kdy opravdu to bylo velmi aktuální a připomínalo to celou tragédii dnešních časů, bylo mnoho. Ale jeden moment se měl opravdu velmi silný, kdy ve čtvrtém jednání Rienzi jde do katedrály a má se ozvat tédeum. A ono vlastně se neozve tédeum, ale prokletí ho. Že oni vlastně ta církev ho úplně vyřadí, vlastně prokleje. A tam zazní takový dunivý varhaní tón. A v ten moment se ozve jenom v absolutní tichosti mužský sbor a ten zvuk, který vlastně se podařil v té festivalové hale vytvořit, navíc ještě celý čas vlastně bylo vidět volby a masové scény lidí, jak prostě jsou na demonstracích nebo při nějakých volbách. A oni se vlastně přetavili jenom v jakési stíny, že nevidíte konkrétní obličeje, vidíte jen siluetu postav, tak těch vlastně se jakoby zastavil ten čas. A musím říct, že ten zvuk v kombinaci s tímto momentem na mě zapůsobil tak, že jsem byl úplně bez dechu. To byl moment, který mě osobně strašně vzal a připadal mi neskutečně silný.
1: Je ten Renzi vlastně kladná postava nebo záporná postava? Tohle bychom možná ještě měli říct, protože já mám dojem, že Wagner to vlastně myslel víc jako postavu kladnou a jako někoho, kdo to vlastně myslí dobře, ale je nepochopen.
2: Já si myslím, že máte pravdu, že to tak je, že Wagner sám si víc představoval toho hrdinu, který se snaží pro národ udělat maximum, ale národ ho nepochopí dostatečně, tak ho vlastně zavraždí, zabíjí ho. Já si myslím, že v této inscenaci nejde o kladnou postavu, že šlo opravdu o člověka, který se nějakým způsobem díky i různým sociálním sítím dostane k moci, přestane se ovládat. Tam je velmi vypíchnuté i jeho ten podpříběh, že jeho syn zemřel, takže on měl takový to trauma z toho úmrtí bratra, ale vlastně to trauma, že se s ním vlastně tahlo po celý ten život a on vlastně ten rychlý katapult k té politické kariéře a to uchopení té moci, tak pro mě vyzníval jako negativní postava, která vlastně nedokázala zvládnout své postavení a tu moc, kterou dostal.
1: Tolik tedy Robert Jindra o představení Wagnerovy opery Rienzi v letošním Bayreuthu. My posloucháme záznam tohoto představení z 26. července letošního roku. Wagnerova opera má 5 dějství a v Bayreuthu se hrála se 2 přestávkami, čili první a druhé dějství dohromady, pak třetí a pak 4. a 5. Teď si připomeneme obsah prvního a druhého dějství. Rodiny Orsini a Kolona v Římě před Lateránskou bazilikou svádí pouliční bitvu o dívku z řad občanek jménem Irena, kterou chtějí unést. Kolonův syn Ariano zasáhne, aby ji ochránil. Objeví se kardinál a nařídí klid, ale válčící strany se mu posmívají. Vstoupí Rienzi a rozruch náhle ustane. Označí šlechtice za ničitele Říma, kteří ho okradli o jeho dřívější velkolepost, utlačovali lid a opovrhovali církví. Obrací se k okolním občanům, kteří očekávají, že je osvobodí od šlechty. Rienzi jim slibuje brzký konec teroru šlechty. Žádá kardinál o podporu, kterou mu kardinál uděluje. Poté se obrací k lidu. Mezitím šlechta opouští město. Lidé povzbuzení Rienzim se připravují na zbavení se aristokratické vlády. Šlechtici mezitím vyklidili pole. Rienzi přistupuje k Adriánovi a Ireně a uvědomuje si, že Adriano není šlechtic jako ostatní. Adriano, který je zamilovaný do Irene a jeho láska je brzy opětována, také shledává Rienziho přitažlivým. Vysvětluje Rienzimu své plány na nový spravedlivý Řím. Adriano se zpočátku brání, protože ví, že převrat by jeho vrstevníky stál vládu a možná i jeho příbuzné životy. Rienzi nyní konfrontuje Adriana s vraždou jeho mladšího bratra před mnoha lety, zločinem spáchaným Kolonou. Dovolává se viny a povinnosti pomsty. Adriano je skutečně zděšen a otřesen. Ptá se, jak může odčinit svou vinu. Rienzi mu nabízí své přátelství a naléhá na něj, aby se připojil k jeho hnutí za svobodu. A Adriano nakonec souhlasí. Scéna končí společným jásavým triem. Adriano a Irene jsou sami. Vyznávají si lásku, ale také své výhrady. Ona kvůli zvěrstvům spáchaným šlechtou, on kvůli blížícímu se povstání, které nejvíce zasáhne jeho rodinu. Proti tomu se v duchu vzývají síly lásky. Pak se z dálky 3x ozve jasný zvuk trubky. Povstání začíná. Divák se dozvídá o boji a vítězství lidové strany. Rienzi a jeho stoupenci pokleknou na znamení dívku vzdání, zazní varhany, poté začíná oslava vítězství, Rienzi vysvětluje základní principy své nové ústavy. Lid jásá a děkuje Rienzimu za osvobození. Jeden z předních plebejců, Ceko, chce Rienziho prohlásit za krále. Rienzi to ve stylu starých Římanů odmítá a místo toho přijímá hodnost tribuna lidu. První dějství končí bouřlivým potleskem pro Rienziho a jeho až šíleným vítězstvím. Navazuje druhé dějství. Rienzi, nový tribun lidu a jeho dva spojenci, Cecco a Baroncelli, dostávají zprávu od poslů míru, kteří šířili zprávu o konci teroru v Římě po celé Itálii. Poté se objevují vůdci šlechty, Orsini a Colonna. Slibují, že budou zachovávat mír a podřídí se nové autoritě. Šlechtici pak hovoří mezi sebou, nemají v úmyslu se Rienzimu podřídit a kují plány na převrat, aby obnovili starý řád. Plánují přivést do města vlastní armádu zvenčí a zároveň Rienziho zavraždit na nadcházejícím mírovém festivalu. Pouze Adriano, který je do jejich plánů zasvěcen, se jim postaví a v hruze uprchne. Následuje velkolepá mírová slavnost. Vyslanci z celé Itálie slavnostně přijíždějí do Říma, kde na ně čeká lid v čele s Rienzim, senátem a šlechtou. Předvádí se velkolepá pantomima, doprovázená tanečními rytmy, připomínající balet typický pro velkou operu. Je to jediný balet, který Richard Wagner zkomponoval. Pantomima zobrazuje příběh Lukrécie ze starověkých římských dějin. V jejím vrcholu se starý Orsini v těsné blízkosti tribuna pokouší zavraždit Rienziho. Adriano se ho snaží zastavit, ale nedokáže úder odrazit. Rienzi tak zůstává nezraněn. Pod oděvem měl prozíravě na sobě drátěnou košili, která odrazila dýku. Propuknou vzpoury. Lid křičí a požaduje smrt šlechticů, kteří byli i hned po neúspěšném pokusu o atentát odzbrojeni. Rienzi je zpočátku hodlá odsoudit k smrti, ale Irene a Adriano ho prosí o milost. Tribun se poté rozhodne šlechticům udělit milost. Lid je pobouřen, ale jeho rozhodnutí přijímá. To tedy byl stručný děj prvních dvou dějství opery Rienzi, kterou teď uslyšíme v premiérovém představení z letošního Bayreuthského festivalu z 26. července letošního roku. Rienziho stvárnil tenorista Andreas Schager, Irénu jeho sestru Gabriela Scherer, Stefano Colonna je Andreas Bauer Cannabas, Adriano jeho syn Jennifer Holloway, Paolo Orsini Michael Nať, kardinál Raimondo Vitalij Kovaljov, Baroncelli Matthias Stier, Cecco del Vecchio Michael Kufr Radecký a mírový posel Victoria Randem. Zpívá sbor bayreuthských slavnostních her a hraje orchestr bayreuthských slavnostních her pod taktovkou Natalie Stutzmann.
0: Der Chor der Bayreuther Festspiele, Chordirektor Thomas Eitler de Lint und es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele unter Natalie Stutzmann.

bist du mein

Gnadig treu verspricht,

0: Doznělo první a druhé dějství opery Rienzi Richarda Wagnera, kterou posloucháme ze záznamu z letošního Bayreuthského festivalu z 26. července letošního roku. Titulní roli zpívá Andreas Schager, hraje orchestr Bayreuthských slavnostních her pod taktovkou Natalie Stutzmann. Před námi je třetí dějství, připomeňme stručně jeho děj. Rienzi, Cecco a Baroncelli na římském fóru. V pozadí zuří lid a zvoní poplašné zvony. Šlechtici zřejmě noc předtím uprchli z Říma a pochodují s armádou proti městu. Rienziho milost nedokázal utišit jejich nenávist k vyvrheli, který se ujal moci. I Rienzi se nyní rozhodne bojovat a nadšeně vyzývá lid, aby se k němu připojil. Adriano zůstává sám. Chápe beznadějnost své situace. Na jedné straně je jeho rodina, na druhé Rienzi a Irene, kterou miluje. Prozatím se nevzdává naděje na mírové řešení konfliktu. Probíhá velká bitva mezi plebejci a šlechtou. Adriano Rienziho marně prosí o milost pro svého otce a bratry, kteří pochodovali proti Římu a nyní stojí před městskými branami. Scéna ukazuje ženské sbory modlící se za vítězství, zatímco za nimi jsou slyšet bitevní písně plebejců, kteří nakonec zvítězí. Strhující pochodová melodie důrazně hlásá triumf nad šlechtou. Následují minuty truchlivých zpěvů, protože bitva si vyžádala mnoho obětí i mezi plebejci. Nakonec se objeví Rienzi a oznamuje vítězství a zároveň smrt vůdců šlechtické armády. V pozadí je slyšet bolestný křik. Adriano se zhroutil vedle těla svého mrtvého otce. Nyní se dovolává Rienziho krve a opakuje svá slova z prvního dějství. Běda tomu, kdo musí pomstít spřízněnou krev. Pak naříká Irene nad krutým osudem, který stojí v cestě jejich lásce. Rienzi se zoufale brání a vyčerpaný a nervózní z bitvy dává znamení k zahájení oslav vítězství. Dramatický a závěrečný sbor má ovšem triumfální náladu. Třetí dějství Rienziho uslyšíme opět v tomto pěveckém obsazení. Rienzi, Andreas Schager, Irene, jeho sestra Gabriela Scherer, Stefano Colonna, Andreas Bauer Cannabis, Adriano, jeho syn Jennifer Holloway, Paolo Orsini, Michael Nať, kardinál Raimondo, Vitalij Kovaljov, Baroncelli, Matthias Stier, Cecco del Vecchio, Michael Kupfer-Radecký, zpívá sbor Bayreuthských slavnostních her a hraje orchestr Bayreuthských slavnostních her pod taktovkou Natalie Stutzmann.
1: Es singt der Chor der Bayreuther Festspiele Einstudierung Thomas Eitler de Lint und es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die Leitung hat Natalie Stutzmann.

0: To znělo třetí dějství opery Rienzi Richarda Wagnera. Posloucháme záznam představení z Bayreuthského festivalu z 26. července letošního roku. Titulní roli zpívá tenorista Andreas Schager. Orchestr a sbor bayreuthských slavnostních her řídí Natalie Stutzmann. Připomeňme obsah čtvrtého a závěrečného pátého dějství. Cecco a Baroncelli narazí na dav občanů shromážených před Lateránským palácem. Na otázku, kdo je poslal, odpověděli, byl převlečený pro nás k nepoznání. Oznámili, že německý císař odvolal svého vyslance z Říma. Nový Řím pod Rienziho vedením má také špatnou pověst u ostatních mocností. Rienziho motivy, proč po pokusu o atentát šlechtě nejprve udělil milost, místo aby je okamžitě odsoudil, zůstávají záhadou. Právě tato schovývavost totiž nakonec vedla k velké bitvě, v níž zahynuli nejen vůdci šlechty, ale i mnoho plebejců. Nakonec podezřívají Rienziho stejných intrik se šlechtici. Za cenu této milosti, domnívá se Baroncelli, chtěl ambiciozní Rienzi koupit od starého kolony souhlas s Adrianovým sňatkem s Irenou. Ve skutečnosti se tribun vůbec nezajímá o Řím a jeho obyvatele, ale o své vlastní osobní vítězství. Když je požádán o svědka tohoto tvrzení, maskovaný muž, tentýž, který svolal Římany na Lateránské náměstí, vystoupí vpřed a odhalí se. Je to Adriano. Nyní se spolu s Ceckem, Baroncellim a shromážděnými plebejci postaví proti Rienzimu a plánuje jeho pád. Zatímco spiklenci stojí pohromadě, blíží se delegace z města v čele s Rienzim a Iréne. Rienzi se ptá spiklenců, proč se neúčastní mírové oslavy a dostává vyhýbavou odpověď. Z lateránské baziliky se linou slavnostní hymny, které znepokojují Rienziho nepřátele. Ale když si Rienzi, Iréne a jeho doprovod chystají vstoupit do kostela, aby přednesli tédeum, náhle zazní pohřební hymna, která Rienziho vyděsí a donutí couvnout. Kardinál, který již není na Rienziho straně, a jeho mniši mu odepírají přístup do kostela. Rienzi si uvědomuje, že jeho politická situace se stává čím dál horší. Adriano se s ním otevřeně rozchází, zatímco Iréne, rozpolcená mezi těmito dvěma muži, si vybere svého bratra. Páté dějství začíná slavnou Rienziho modlitbou Všemohoucí Otče, pohleď dolů. Hudba začíná stejnou fanfárou jako předehra. Rienzi v kapitolu svém oficiálním sídle klečí před domácím oltářem a zpívá slavnou modlitbu. Vstupuje Iréne, jedině ona zůstala věrná svému bratrovi, ale trpí tím, že se zřekla Adriana. Rienzi to nemůže pochopit. Iréne nakonec prohlašuje svou plnou oddanost bratrovi, který je radostně přijímá jako svou spolubojovnici. Oba si slibují ve strhujícím duetu. Adriano se setkává s předchozí skupinou, prosí Iréne, aby se odtrhla od Rienziho, jehož pád je na spadnutí. Sám si uvědomuje, že by se od ní nikdy nedokázal odtrhnout, i kdyby ho následovala. Iréne však zůstává hluchá ke všem prosbám a Adriana odmítá. Ten se zhroutí, ale pak se rozhodne následovat svou milovanou. Lid nakonec duchovenstvem obrácený proti Rienzimu vtrhl do kapitolu, na jehož parapetu se objevili Rienzi a Iréne. Plebejci, stravovaní nenávistí k tribunovi, zapálili budovu. Rienzi zůstal nebojácný a neochvějný. Svými posledními slovy proklel nevěřící Římany. Kapitol je v plamenech, nakonec se zřítí Římsa, na které Rienzi a jeho sestra stáli. Zahynou pod jejími troskami spolu s Adrianem, který se sem vrhl za svou milovanou. Čtvrté a páté dějství opery Rienzi Richarda Wagnera uslyšíme v tomto obsazení. Rienzi, Andreas Schager, Iréne, jeho sestra Gabriela Scherer, Adriano, syn Kolonův, Jennifer Hallowey, kardinál Raimondo, Vitalij Kovaljov, Baroncelli, Matthias Stier, Cecco del Vecchio, Michael Kupfradecký. Sbor a orchestr bayreuthských slavnostních her řídí Natalie Stutzmann.
1: Michael Kupfradecký. Die musikalische Leitung hat Natalie Stutzmann.

Dozněla opera Rienzi Richarda Wagnera tak, jak byla provedena 26. července letošního roku na festivalu v Bayreuthu. Autorkou hudebního nastudování byla Natalie Stutzmann, zpívali Andreas Schager v titulní roli Rienziho, dále Gabriela Scherer, Andreas Bauerka na bas, Jennifer Holloway, Michael Naď, Vitalij Kovaljov, Matthias Stier, Michal Kupfradecký a Viktoria Randem. Rienzi byl zahajovací opera letošního festivalu ve Wagnerovském Bayreuthu. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítám vás při poslechu hudby 20. a našeho století. Skladatel Jan Novák žil většinu svého života v exilu, tedy dnešní terminologií jako emigrant pocházející z Brna. Ale tento koncert pro dva klavíry napsal ještě doma jako první spolupráci s právě sformovanou brněnskou filharmonií. Psal pro sebe a svou manželku Elišku, výbornou klavíristku. Myslím, že je to moje nejlepší věc, říkal o ní po provedení, přestože na Varšavské jeseni v roce 1956 o koncertu psali jako o kompozici konzervativní a rachmaninovské. My máme dnes časový odstup, tak můžeme poslouchat bez předsudků tehdejších módních trendů a slyšet jen hudební kvality kompozice. Koncert uslyšíme v interpretaci klavíristky Dory Novak-Wilmington, skladatelovy dcery, a u druhého klavíru s Karlem Košárkem. Doprovází je Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, řídí Tomáš Netopil.

Poslouchali jsme koncert pro dva klavíry a orchestr od Jana Nováka. U klavíru seděla dcera skladatele Dora Novák-Wilmington, druhým solistou byl Karel Košárek. Dirigent Tomáš Netopil řídil Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Pavel Zemek je výrazná skladatelská a pedagogická osobnost, která se prezentuje v českém i evropském hudebním světě už dobrých 40 let. Vzdělání si doplňoval v Londýně a v Paříži u Gerarda Griseye, čímž získal skvělý přehled o nejnovějších hudebních směrech a takzvaně se zorientoval. Mohl si tedy vybrat svoji cestu. Obrátil se do sebe a specializoval se na redukci zvukového pásma a celistvost tónů. To se projevuje i v jeho skladbě Sonáta číslo 1 Pizzicato pro sólovou violu. Dílo vznikalo během 3 let a jde o 7 za sebou jdoucích fantazií vyjádřených pouze zvukem drnkaných strun violy. Zemek sám říká, že usiluje o jednotu zvuku i formy. Hraje Milan Paľa.

sonátu číslo 1 pro violu od Pavla Zemka, nazvanou Pizzicato, zahrál Milan Paľa. Dále zazní oratorium k poctě svaté kněžny Ludmily, nazvané Nádech věčnosti, od skladatele Jana Zástěry. Je to dílo mladého člověka, který je současně libretistou a badatelem v této oblasti. Má básnickou invenci a přitom zkušenosti sbormistra. Říká, že nechce ani provokovat, ani experimentovat, ani šokovat. Pouze s pokorou volit srozumitelnou podobu příběhu svaté Ludmily. Celovečerní dílo bylo uvedeno poprvé ve Vladislavském sále Pražského hradu. Podnět ke vzniku díla a také podporu prostřednictvím svého nadačního fondu uskutečnila Soňa Červená. Uslyšíte tedy zvukový záznam, pořízený postupně v roce 2021, 22 a 23, ve kterém hraje tato pěvkyně a herečka roli kněžny. Ostatními solisty jsou Lucie Hájková, Petr Nekoranec, Jiří Brückler a Lukáš Bařák. Kýnův smíšený sbor řídí Jakub Pikla, Severočeskou filharmonii Teplice diriguje sám autor.

je předlouhá cesta, co k útěše vede a k plnosti bytí. Než krůběj ta něžná se promění zcela a netečnost zjitří. Ta nejprve klesne co dál nebes k zemi a s hloubkou se spojí. V ní nabere sílu a s elánem novým ven na světlo vzkypí. Dle věčného řádu pak životem jíří, vše péče je třeba. Zde v pohoří bujném přes rozkoší hltá navždy slunou stráně. Když doroste záhyby, viděla sebe,

tam vzdálena lidstvu svou podstatu hněte, než zázrak se stane, když skalena tíhou i mrozností vlastní se vyčerpá sila a v tichosti chladne. Zas čirá se chystá ke stálosti zrání. To konec je cesty, kde ve prospěch duší hotova křesat.

zde zázrakem kvasu i lašnosti lidí má spásou se sáti dar nebes i země. Dar podaný lidstvu skrz znavené dlaně.

tam nahoře v tráni, kam cesta se vyne výš zíčkami keři, kde šeříky tmavé, kde akáty vzporné si za druhý bolí. Tam v plnosti světa za kapoutou jítí, co vyrosla v nektar,

pak nezbývá nic, než opustit sebe tím šílenstvím svatým přetrhat, co zbývá a objímat světy. A v té samé chvíli dát vinici poctu i vinohrad pořit. Než půjdeme dále, zas ovládnout musí vše tišící zánik, ilpění i cestu tam z hůru, tam výše, skrz vinohrad pustí.

Gnade abide. I v záplavě třísek, co k hrdlu stoupá. A takto jsme zvyklí od prvního vzliku. Nádech a výdech. Vždyť nelze žít jinak, než skrz každý nádech. Vždy přijmout ku světa a skrz každý výdech kus ze sebe vydat a přetvářet světy. Tak požádat prostor a k jednotě míchat na počátku cesty. Snad navždy ta rozkoš se do světa nořit, by v člověku zbyla, však nakonec přece se ukáže obzor. Hle nový.

tam pěšinou známou již kráčí, kdo poznal dřív v jejíčku zření, že nádech a výdech, to prokletí lidské, když spoutání dechem zde znovu a znovu chcem polikat světy, má puklinu v sobě. Když proud vzduchu stichne, než k dalšímu hrutu se přichystá chřípí, ten okamžik klidu.

kéž vyhasne touha po jitření času tou odvěkou mírou a půma té chvíle, kdy nepřijde nádech, se na věčnost zdlouží, kde v cíli té cesty už nečeká nikdo na nádech a výdech, kde z okolů světa prach zbylý se zvíří ve vantí duch, jež hmotu o tom i vzpomíná.

Proč tedy v ústech dávno zvěčnilých zas proudí řeka prostořeká?

sazeň do prázdných vění. Dne náhla vzmáhá se mnohost. I v sobě nakonec vzdalujem sebe. To vše jen pro život z tebe a za tebou.

nakonec uvadněn k jednotě se sebou. Pak budeme znovu a opět všichni a všecko jedni a titíž. Pak se zraky zdvihneme k sobě i ruce již na dosah. My jedni a titíž. Václav a Boleslav, téhož jména, Ludmila a Drahomíř,

Doznělo oratorium k poctě svaté kněžny Ludmily od skladatele a současně libretisty Jana Zástěry. V hlavní roli jsme slyšeli Soňu Červenou, v dalších rolích Lucii Hájkovou, Petra Nekorance, Jiřího Brücklera a Lukáše Bařáka. Kýnův smíšený sbor řídil Jakub Pikla, Severočeskou filharmonii dirigoval sám autor. Svá klavírní preludia psal Olivier Messiaen ještě jako student pařížské konzervatoře v roce 1929. Byl žákem Paula Ducasse a možná proto potřeboval vyjádřit svým hudebním jazykem zřetelnou vzdálenost od modality Debussyho a hlavně odlišnost od tehdy panujícího zvukového světa v Paříži. V každém preludiu si zvláštním a pro sebe speciálním způsobem osahává schopnosti zvuku vylozovaného strunami klavíru a možnosti prstů hrajících na klaviatuře. Hledá svůj budoucí jazyk, který potom cizeluje ve svých zralých skladbách pro klavír a varhany. Počítá přitom s vyššími harmonickými tóny. Ty nutně vznikají při použití promyšlených intervalů a je tudíž možno jimi tvořit a slyšet barevně. U preludia s názvem Holubice například Messiaen vyžaduje vznik barvy sametově šedé s fialovými a zelenými odlesky. Vytvoření tohoto náročného předpokladu se ujal německý klavírista Alexander Longwich.

Dozněla preludia pro klavír od Oliviera Messiaena. Solistou byl německý virtuos Alexander Longwich. Hudební skladatel Lukáš Hurník je také hudebním publicistou, moderátorem a popularizátorem vážné hudby v Českém rozhlase. Dnes hlavně na stanici D-dur jako její šéfredaktor. V komentáři k jeho dílu Křížová cesta použiju slova samotného autora z bukletu této nahrávky. Pašijový příběh je plný symboliky a mystéria. Při jeho poslouchání však vyvstává otázka, zda jsme schopni jeho hloubku pochopit dnes v záplavě informací, které jsou málo kdy objektivní a téměř vždy povrchní. Oratorium Křížová cesta vnímám jako hudební meditaci nad otázkou, jestli tento svět opravdu prožívá krizi hodnot, anebo jen na skutečné hodnoty nemáme čas. Tolik autor. 14 zastavení poutníka 21. stoletím, neboli Pašijovou hru pro solisty, smíšený sbor, dětský sbor, recitátory a orchestr, vyslechneme v podání Filharmonie Hradec Králové, solistů Livie Obručník-Vénošové, Romana Janála, herců Josefa Somra a Jana Hartla, českého chlapeckého sboru se sbormistrem Jakubem Martincem a pražského filharmonického sboru se sbormistrem Lukášem Vasilkem. Celý tento ansámbl řídí dirigent Ištván Déneš.

srdce k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý.

0: Ježíš je na smrt odsouzen.
1: Když Ježíše zajali, dali ho v poutech odvést a předvedli před Piláta.
2: Čím se ten muž provinil?

Dítě bez viny, ani Herodes ho nechce soudit. Vašeho krále mám ukřižovat. Potrestám ho, ale pak ho propustím.

0: Když Pilát viděl, že nic nepořídí a že je postižení čím dál větší, omyl si ruce a řekl:
1: nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc.
0: Pilát dal Židům vybrat, zda má propustit Ježíše nebo Barabáše.

Ježíše vydal, aby byl ukřižován. A Židé se ho chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.

0: padá pod křížem poprvé.
1: Teď klesa, padá poprvé, klesá na kolena, však ani tiše nezasténá, spičovaný do krve.

byly to naše bolesti, jež nesl, naše nemoci, které na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je zraněn a ubit od Boha a pokořen.

řekl jeho matce Marii: hle, on je vzán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcích.

0: Když Ježíš viděl matku a jednoho ze svých milovaných učedníků, řekl:
1: Ženo, hle tvůj syn.
0: A učedník ji přijal k sobě.

podváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Šlo za nimi velké množství lidu i tlačí.

0: Krishna sebe bezvo musi svijetjet sonu stanu, ja i plat od toho budu mi.
1: Ale jeden z Židů k Šimunovi přišel a řekl,
2: nes kříž a já ti zaplatím. Ostatní ti také přidají, ale jen ti, co mají hodně peněz.
3: Zastavení šesté, Veronika.

se Kristus obrátil k plačícím ženám a řekl: ne nade mnou, ale nad svými hříchy plačte a nad hříchy svých

klesl Ježíš k zemi, poznamenané šlépě je mi nejvyšší možné oběti. Kristus sílí z mrákoty.

mu pravou ruku ke kříži přitáhnout, aby bolestí s ní nemohl trhnout. A já hřeb do přehybu vrazím.

kladivem, ať prorazíš kost. Neboj se, já budu tlouct dost. Pravou nohu na levou položíme, obě jedním hřebem prorazíme.

Ježíš je na smrt odsouzen. Přijímá kříž, padá pod křížem poprvé. Setkává se s matkou, Šimon mu pomáhá kříž nést. Veronika mu podává roušku, padá podruhé. Otáčí se k plačícím ženám, padá potřetí, je svlečen z šatů a přibit

Josef z Arimatie požádal, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Dostal souhlas. Sňal tělo a zabalil je svonými látkami dolněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.

0: Zastavení 14. Ježíš je položen do hrobu.
1: Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále. Ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.

Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy k hrobu. Byl prázdný. Na místě, kde předtím leželo tělo, viděla sedět dva anděli v bílém rouchu. Proč pláčeš, ženo? Zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho dali, odpověděla.

Kriste, máš tolik šancí na smrt a vzkříšení, kolik je lidí na světě. Každý z nás může být tvým hrobem a každý z nás tvým zmrtvých vstáním. Drž nás, ať nesejdeme z křížové cesty.

Doznělo oratorium Křížová cesta od skladatele Lukáše Hurníka. Poslouchali jsme ho v podání Filharmonie Hradec Králové, solistů Lívie Obručník-Vénošové, Romana Janála, herců Josefa Somra a Jana Hartla, českého chlapeckého sboru se sbormistrem Jakubem Martincem a pražského filharmonického sboru se sbormistrem Lukášem Vasilkem. Celý tento ansámbl řídil dirigent István Déneš.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit Antonu Brucknerovi, skladateli, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve stejném roce jako Bedřich Smetana a má tudíž stejné výročí narození. Bruckner je znám jako autor 9 symfonií, ve skutečnosti jich složil ještě o několik víc, když započítáme Tyrané, ale málo se ví, že to je také autor duchovní hudby pro hlasy a orchestr, zkomponoval 3 mše a také řadu menších duchovních skladeb. A právě u těchto duchovních skladeb dnes začneme a poslechneme si nejprve jeho mši číslo 2 pro smíšený sbor a dechové nástroje e-moll. Skladba je z roku 1866. Hrát budou vídeňští filharmonikové, zpívá sbor Vídeňské státní opery a diriguje Zubin Mechta.

Dozněla mše číslo 2 pro smíšený sbor a dechové nástroje e-mol Antona Brucknera. Zpíval sbor Vídeňské státní opery, hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Zubina Mechty. A my se teď vrátíme k symfonickému odkazu Antona Brucknera a poslechneme si jeho velmi slavnou symfonii číslo 4, která má podtitul Romantická a má také velmi známou třetí větu pro dechové nástroje. Je známá věc, že Bruckner se prosazoval jako autor poměrně pomalu a platí to také o jeho nahrávkách. První soubornou nahrávku Brucknerových symfonií natočil v 60. letech dirigent Bernard Haitink, bylo to v Holandsku, s královským orchestrem Concertgebouw Amsterdam a právě z tohoto kompletu si teď poslechneme nahrávku Brucknerovy čtvrté symfonie. Diriguje Bernard Haitink.

Dozněla symfonie číslo 4, zvaná Romantická Antona Brucknera. Hrál Královský orchestr Koncertgebouw Amsterdam, řídil Bernard Haitink. A my si teď poslechneme další ze mší Antona Brucknera. Bude to tentokrát mše číslo 1, která je mnohem rozsáhlejší než ta druhá a je pro sóla, sbor a orchestr v tónině D-moll. Zpívat budou tito čtyři solisté: Edith Matis, soprán, Marga Schimmel alt, Věslav Ochman tenor a Karl Ritterbusch bas. A zpívat bude také sbor Bavorského rozhlasu, hraje symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, diriguje Eugen Jochum.